Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Radio City.
1: Perdí la fe.
0: Hit Radio City.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax slaví 10. narozeniny.
0: 10

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jihoameričané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
2: Atmosféra slavné Tour de France v naší metropoli na Prahu 12 dorazí cyklistický svátek L'Étape Czech Republic. Závodníkům budeme fandit ve fanpointech, v hospodě Točné a v Roubiku v Komořanech. Tady proběhnou dětské cyklistické závody o ceny. A v 11:30 sem dorazí také cyklistická legenda Peter Sagan. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindějš s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Radio právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

0: Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with.
1: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me, shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up

0: Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka, tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno. My pokračujeme dál, protože summer party pokračuje, teplota nám pomalinku venku bude stoupat a my budeme vytahovat pro vás zvuk, který tak trošku voní po Itálii, neonových světlech a třeba tanci až do rána. Co tahle pecka? Disco. Sí, señorita. Color za chviličku. A aby toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady. Pořád léto, pořád pohoda. Tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit. Protože vás čeká ještě tohle. Takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let s

0: štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.cz.
16: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Františkovi lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power, Felicita. Určitě znáte, tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát, a je to od Gabry Ponte, Felicita 2025, letí za vámi právě teď. Felicita

0: One Republic, dobré ráno. Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 20. června. Kdo slaví, co se dneska děje? Tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777-937-777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny. Tak jaká je ta vaše oblíbená? Mluvím tady, jak kdyby to byl Filip, který tu dneska bohužel není. Tak moje oblíbená je vanilková nebo oříšková, tak dejte vědět taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Jo, jo, veršujeme s fyzioklinikou.
5: Bolí tě záda, tělo stávkuje?
4: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
5: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
4: Tělo prosí, dopřej mi klid.
5: Fyzioklinika ví, kam s tím váží.
4: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
5: A dnes bych zas radostí skotačil.
6: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
3: Physioclinic.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Začneme novinkami ze zdravotnictví. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
11: Venku parné léto, ale ochlazení nabízí City Pool Party v Aquapalace Čestlice. Přináší den plný vodních atrakcí, zábavy a relaxace pro malé i velké. Program City Pool Party propukne hodinu popolední. Součástí bude také bobík show nebo rozhovory s hosty a spousta hitů. Z Metropole Lucie Daňková.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
13: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
12: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
13: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno, 3 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

minutek po 8. Hezké dobré sobotní ráno. Před námi je nádherná pecka z roku 1990 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm always here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Rudimental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout. A často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí. MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze. To jsou Žluté lázně.
10: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
11: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
10: Poprvé u nás.
11: 23 sportů.
10: 101 disciplín.
11: 3,5 tisíce sportovců.
10: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
11: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
10: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
11: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Vaše hlavní město Praha.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: HappySport.cz.
14: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
16: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
17: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
18: I táta přece vaří.
16: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
17: www.jenointeriér.cz.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Hit Radio, hezké dobré ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sludíčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: Hits on the Block tonight. Posloucháte Hit Radio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9. hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby samá skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz.
3: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
7: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
2: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
1: www.mirakulum.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 9 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
2: Česká geologická služba zve na geologický den 2026. Ve svém areálu na Klárově otvírá své brány v 9 dopoledne. Malí i velcí badatelé se zkusí například rýžování zlata a těžkých minerálů. Ochutnávat se budou i minerálky a k vidění je terénní vrtná souprava v akci. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Počasí k dnešnímu dní jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Rádio.
3: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní. Setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party. A to léto bez Alexe si opravdu dokázat představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra, tak buďte s námi a volejte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: Zavratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pinci bauzen, zjišťujete dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
11: Senkor. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
17: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
16: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Kdo šetří, má za tři.
19: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
18: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
19: Zítra ušetříme.
18: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
20: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass, a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkoně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kauma a Lambada, taková puntíkatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I still too pego, Michal Telo.
1: Tak zkusíme to poslední.
0: Do třetice, dobře, do třetice všeho dobré.

0: super.
1: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
0: Ano.
1: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila, cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
0: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
1: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
0: Ano, samozřejmě.
1: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
0: Ano.
1: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
0: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
1: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
0: Aha.
1: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
0: No super. Tak já si myslím, že to užiju tak já s dětma.
1: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody. Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům. A ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
0: Ano, mějte se krásně, děkuji.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc,

0: Summer Party, kde nezastavuje před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
15: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večer také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce napočítali 7000 blesků. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
7: Atmosféra slavné Tour de France v naší metropoli na Prahu 12 dorazí cyklistický svátek Etap Czech Republic. Závodníkům budeme fandit ve fanpointech v hospodě Točné a v Roubiku v Komořanech. Tady proběhnou dětské cyklistické závody Oceny. A v 11:30 sem dorazí také cyklistická legenda Peter Sagan. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
8: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky, pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
8: 9:50, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

Dopoledne v plném proudu 9 minutek po desáté Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady Rebelka Pink z Eteru Hit Rádia pro vás.

0: čeká na někoho z vás. A to vzhledem k tomu, že já tady zítra s vámi nebudu a vy už jste tak zvyklí, že vám vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě. Zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin. A vy volejte na 800 937 937.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně vráž u písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: Lázně.vráž.cz.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
0: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosty baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
10: Hit Rádio.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z Eteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeně nová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježiš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo ty před dva dny.
1: Už ti bylo před dva dny, skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak dostal jsem, dostal.
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme
2: on si to
1: vstál, vědět,
2: tak jsme to zkusili.
1: Potřebujeme vědět to datum, takže dva dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn, a na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
3: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď a Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
3: Tak,
1: tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
3: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
3: Jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
3: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
3: Ano.
1: Protože
3: ano.
1: Neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, no. I Wanna Be With You, kapela z 90.
3: Tak
1: let.
3: To jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
3: Tak to berem.
1: Matyášku, ty znáš?
3: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkaď?
3: Nevím, asi...
1: Někde jsem jí slyšel a tak by utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
3: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc než tohle. Protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
3: Tak jo, zkusím na
1: trojku. Jo, do třikice všeho dobrý. Tak schválně, mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme.
3: Jo, tak jsem na odovzít.
1: Michael Jackson, znáš?
3: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
3: Tak to jo, do všeho dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz Eter Hit Rádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
3: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože jsi ten nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hit Radio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká. Ať ti to jde ve škole. Jdeš do 7., 8.,
3: 6.,
1: do 6. Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
3: Tak jo.
1: Je to... Tram, tadadá! Zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až z 18 zbraní na střelnici.
2: Wow.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
2: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
2: Taky.

Lumity a Dance with Somebody. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let. Tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko. Tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.

0: šokuje?
1: Přijď na masáž, Fyzioklinika tě rozmasíruje.
2: U nás masér ví, kam sáhnout.
3: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
2: Tělo prosí, dopřej mi klid.
3: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
2: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech? Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve Fyzioklinice byl.
3: A dnes bych zas radostí skotačil.
4: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
2: Fyzioklinika.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
12: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
11: Poprvé u nás.
12: 23 sportů.
11: 101 disciplín.
12: 3,5 tisíce sportovců.
11: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
12: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
11: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
12: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
11: Více na praha.eu.
12: Vaše hlavní město Praha.
13: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Hi, it's me, Rita Ora.
4: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
7: Venku parné léto, ale ochlazení nabízí City Pool Party v Aquapalace Čestlice. Přináší den plný vodních atrakcí, zábavy a relaxace pro malé i velké. Program City Pool Party propukne hodinu popolední. Součástí bude také bobík show nebo rozhovory s hosty a spousta hitů. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
8: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
9: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k tomu vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

Need You Bringing On The Sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777-937-777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák.

0: Town. Já se tady tak vlním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten aperol, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno. Za minutku 11:15 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás. Tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, Lhota. Vařím ovalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina. Chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette. Pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok. Děkuju, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost. How do you do, Roxette, za chviličku. Taky tady píše Martina, že bych chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: XXL Výprodej v online shop.cz.
3: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Xindle X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Je, to je krásná kuchyň.
12: A jak je praktická.
13: To bych chtěla domů.
14: JN Interiér, český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
15: www.joninteriér.cz.
16: Využijte váš prostor.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit snap.
1: Hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
2: Ahoj, to je Patrik.
1: Patrik?
2: Patrik, ano.
1: Odkud voláme, Páťo?
2: Prosím?
1: Odkud voláme?
2: Z Budišova.
1: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
2: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
1: Hezky, pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
2: To. Já nevařím. Já pomáhně mám synka v traktoru a nahrnujeme snáže.
1: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku. Opatrně. Hodně pít vody, jo?
2: Pijem.
1: Co vám zahrajeme?
2: Synek má rád škvory, síla starých vín.
1: Škvory, no tak dáme škvory.
2: Takže, to tady takže hledám. Já mu to tady dám na plný pecky a,
1: jasně,
2: a on bude mít radost.
1: Pro syna a pro koho ještě?
2: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci to musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
1: jsme rádi, takže, že vás máme.
2: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně ať nám zaprší, no, takže ať všichni potom se schladěj.
1: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, Tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
7: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
6: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve Žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
8: Česká geologická služba zve na geologický den 2026 ve svém areálu na Klárově otvírá své brány v 9 dopoledne. Malí i velcí badatelé se zkusí například rýžování zlata a těžkých minerálů. Ochutnávat se budou i minerálky a k vidění je terénní vrtná souprava v akci.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
10: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
9: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
10: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď, tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororu. Tak o čem je tahle party dead a proč třeba zrovna zombí, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí s tou chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie. On hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kůs, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový...
0: Nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový... Nevím,

0: Byla to zábava.
1: Celé natáčení byla zábava.
0: Ano, ano.
1: Tahle party je dead, my si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi. Come on,

0: Summer party z Eteru Hitrádia, ale my tady máme i tahle Party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie, humor, satira, emoce, do toho známé tváře, zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu, taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru!
1: Hele, bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný. A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor. Takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli odnikud jenom prostě s nějakým nápadem. Ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím,

0: Je i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
1: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
0: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
1: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
1: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu Ježiš. Pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových, těch vtipných historií.
1: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
0: A já jdu jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
1: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku. Nějaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage.
0: Ale ani ne,
1: jako,
0: takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
1: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, podtržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. Mm-hmm. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu a potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně je jeho hlavní téma i nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, ano, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. Já nevím, já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme. Ahoj.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: S
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně vráž u písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.vráž.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
17: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
20: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
21: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
22: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

say ho.

Summer Party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože Summer Party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor. Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Hit Radio.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
1: Menší nehodu hlásíte na jižní spojce směrem na Smíchov.
0: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City.
2: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Firma Tyco začala hledat vánoční strom pro staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný svému okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Praha dá 4 městským částem dohromady 308,5 milionu na stavby bytových domů či rekonstrukce stávajících. Peníze rozdělí radnicím Prahy 5, Prahy 14, Horních Počernic a Kolovrat. Z 58 bytů, které městské části postaví, bude mít magistrát k dispozici 40. Vyplacení dotací schválili zastupitelé. Nehod na železnicích, na železničních přejezdech bylo loni nejméně za posledních 5 let. Tento trend by měla podpořit nová preventivní kampaň. Přiblíží ji mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
8: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky. Doprovází je moto gameplay, není realita.
7: Osvěta míří především na mladé lidi. Těch loni na železnicích zemřelo 38. Zhruba za hodinu má tenistka Linda Nosková na turnaji v Berlíně nastoupit k dalšímu zápasu. V semifinále bude její soupeřkou Alexandra Iala z Filipín. Čekáme jasno až polojasno, přechodně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, ty budou ojediněle i velmi silné s přívalovým deštěm. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
9: No jo, řek to, no jo, 33 až 5. Když přijdou ty bouřky do Prahy? Jako večer nebo odpoledne, nebo jak to
7: průběhu
9: máme?
7: Odpoledne místy.
9: Průběhu odpoledne, dobře.
7: Večer budeme, taky teda mají být místy.
9: Budeme sledovat a budeme informovat tady od nás z Hit Radio City, jestli už se náhodou nějaká buřina neblíží.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
9: No jo, přátelé, tak nasadit plavky, protože jsme tady. Ano, tento víkend začíná léto, což nám počasí říká zcela jasně. A tak hrajeme velké letní hity a začneme s jednou kečupovou. Tady jsou Las Ketchup. A sere!

Hned teď. Kapela Kryštof právě teď u nás na Hit Radio City. Tak Praho, pečete se, pečete. Já teda musím říct, že já jsem si dneska přispal, zcela záměrně jsem si přispal a vyšel jsem ven a dostal jsem teda jako slušnou facku, jsem to nečekal až tak jako ostré, nicméně i přesto, že dneska teploty odpoledne atakují 35 stupňů Celsia, tak já věřím, že dneska je v Praze víc než co dělat. My máme pro vás spoustu tipů, kam třeba dneska vyrazit, kde se ochladit a třeba přijet rovnou do Čestlic, do Aquapalasu, protože tam pro vás máme City Pool Party. Zkrátka, tento víkend je ve znamení začátku léta a my jsme se rozhodli to jako strávit společně s vámi co nejlépe a proto mi i klidně dávejte vědět a pište, volejte na 777-937-777, protože potřebuju vědět, kde je tak jako ideální se v tuhle chvíli jako schladit, kde najít nějaký jako chladnější místo, nějaký ten kout, kde to trávíte a zvládáte vy, případně kdyby byl náhodou někdo v práci, určitě se může pochlubit, jo? 777-937-777, dejte do toho všechno, vysílejte se mnou, já jsem tady pro vás až do 18. hodiny. To je jasný, že se dneska určitě spojíme ještě ze City Pool Party a zjistíme, jak to tam vypadá, konkrétně hezky ve vodě, s vodními hrátkami a s dobrou letní náladou, která panuje v Čestlicích, ale protože máme Summer Party a vybíráme vám ty nejlepší letní písně za posledních 30 let, tak jedna nesmí chybět, jo? Je to taková osvěžovací party, je to taková osvěžovací píseň, pravda, částečně vykradená, i když to vlastně nikdy nepřiznal, ale tohle je Ice Ice Baby a tohle je velká klasika, tohle je Vanilla Ice. Posloucháte Hit Radio City, tak vám přeju krásnou sobotu, jo? Výheň!

0: Goes. Tak tohle byla Becky Hill a Topic u nás na Hit Radio City. A vy si užíváte naší summer party a protože vám hrajeme ty největší hity, letní hity za posledních 30 let, tak určitě dojde taky na Robbieho Williamse a nebo taky Backstreet Boys. Ty 100% budeme hrát už za pár minut. Jinak v tom návalu vedra, prosím vás, dneska byste neměli zapomínat na všechny květy, jo? Květy mají totiž dneska svůj svátek, takže květy zdravíme z Hit Radio City a přejeme jim parnou sobotu, jo? Ať se z toho nevypaří. Takže další velké letní hity u nás na summer party za pár minut.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíme.

0: se za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
7: Mirá.
6: Rybičky.
7: Migové.
6: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
7: Harley.
6: Tomáš Klus.
7: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle vlastně taky patří k létu. Tohle jsou Backstreet Boys, vy posloucháte Hit Radio City, posloucháte naší Summer Party. Přesně tak. No a k tomu patří taky vysílání přímo tady z Prahy. Konkrétně teda jsme pro vás na tenhle víkend, letní víkend, přichystali City Pool Party. No a na místě v Česlicích je už můj kolega a kamarád Michal Pospíchal.
1: Přepojujeme do léta. Tohle je mobilní studio Hit Radia City v Aquaparku Česlice.
2: Kubo, hezké odpoledne tobě i všem posluchačům Hit Radia City, kteří nás právě teď ladí na 937 FM. Ano, jak jsi říkal, jsme na tom nejmokřejším místě v Praze. Jsme v Aquapalace Praha, kam jsme si dnes přijeli užít City Pool Party. Je tady fantastická atmosféra, spousta lidí už na místo dorazila, ty ostatní, kteří nás právě teď slyší, pochopitelně zveme, protože ten program tady na celý den bude velmi, velmi bohatý. No a přímo tady ve vysílání tady přivítáme řadu zajímavých a skvělých hostů. Budeme si povídat o fantastických tématech. Tak například pojďme si říct, že léto je v podstatě obdobím dovolených cest za exotikou. Každý z nás to s tím má trošku spojené, ale ne každý chce trávit ty hodiny na letištích nebo dlouhé dny na cestách, takže jsme našli způsob, jak si tu tropickou atmosféru užít přímo v Praze. No a jak konkrétně v Aquapalace Praha, tak to nám prozradí Pavel Okurka, marketingový obchodní ředitel z Aquapalace Praha, kde právě teď mimochodem startuje tahitské léto. Tak Pavle, hezké odpoledne.
3: Ahoj Michale, zdravím vás i posluchače.
2: Tak prosím tě, proč jste si vybrali právě Tahiti?
3: Tak já bych chtěl přivítat všechny posluchače Hit Radia City a já jsem samozřejmě nesmírně rád, že po těch studených a deštivých dnech ano, přišla skutečná paráda. Toto je léto, jak si každý představuje. Čili pokud je vám horko, vemte plavky do batůšku a přijďte k nám.
2: Tady se schladíte a Tahiti jsou v podstatě symbolem takového tropického ráje a ten tropický ráj vy si nemusíte užívat někde v zahraničí, jde to opravdu tady přímo v Praze.
3: Přesně tak, my každý rok se snažíme přivést sem do České republiky nějakou lukrativní exotickou dovolenou a letos to padlo na Tahiti, Pacifik, ten tady ještě nebyl. To znamená, nemusíte cestovat hodiny, tisíce kilometrů, nemusíte se bát, že se nedomluvíte, nemusíte se bát, že se nevrátíte zpátky. Zkrátka hodíte do batůšku plavky, ručník, jste tady a zažijete si skutečný den na tahitské pláži tady Aquapalace Praha.
2: Ano, je to pár minut od vašich domovů a ocitnete se v prostředí plném vody, zábavy a letní energie. Navíc bezpečí České republiky, jak si vlastně říkal. Tak nám prozrať, v podstatě mám spojeno, že když se řekne Aquapalace Praha, tak si většina lidí vybaví tobogány. Co dalšího ale letos návštěvníky čeká?
3: Tak tobogány jsou stále největším lákadlem. My jich tady máme 24 a snažíme se je neustále zlepšovat. Letos jsme pro vás připravili promítání na vodní clonu v jednom z našich tobogánů a jsme v tom první vlastně v celé Evropě, je to úplná novinka.
2: Tak to bude fantastický zážitek.
3: Tak doufám, já jsem si to sjel a byl jsem úplně nadšený. A kromě toho samozřejmě máme tady divokou řeku, nejdelší tobogán v České republice, víc než 350 metrů.
2: Za chviličku už budete podle mě v knize rekordů, protože skutečně dorazit do Aquapalace Praha, to znamená velmi nevšední zážitek. Já tady koukám kolem sebe, je tady spousta nadšených návštěvníků, od těch nejmenších až po ty největší je vidět, že skutečně myslíte i na rodiny s nejmenšími dětmi.
3: Tak samozřejmě právě rodiny s dětmi tvoří naší největší část návštěvnosti. Máme pro ně dětská brouzdaliště, vodní hřiště, skluzavky, gejzíry, chrliče, zkrátka všechno, aby se zabavili. A když si děti hrají, tak vy si můžete zajít do našeho paláce relaxu, do výřivek, můžete si zajít na masáž, můžete zrelaxovat své tělo, čili zábava a program pro celou rodinu.
2: Říkám si, proč by člověk mohl chtít vyrazit do zahraničí, tak to je možná to lákadlo toho, že tam je prostě to moře, ono to zní jako hezky, fantasticky, je to hezká atmosféra, ale já věřím, že to dokážete kompenzovat.
3: Tak my to moře máme samozřejmě i tady, u nás v Aquapalace Praha, čili poslední důvod, který si Michale řekl, už dávno padnul, to znamená, u nás máme i mořské vlnovití, máme skvělé pláže, máme skvělé drinky v našich vodních barech, sedíte ve vodě, pijete si piña coladu, mojito, posloucháte živou tahitskou hudbu, to je prostě skvělý.
2: Je to tak, vlastně jsi mi teďka nahrál, protože jsi říkal, že to tahické léto není jenom o vodě. Je to taky o těch drinkách, o té atmosféře, co dalšího pak okolo z Prahy.
3: Tak přesně to tahické léto prožijete všemi smysly. Je to, jak jsem říkal, je tady skvělá gastronomie, jsou tady skvělý programy, je tady skvělá zábava, jsou tady živé taneční večery, je tady živá muzika, je tady barmanská show, je tady DJ. To znamená, že vy za ten jeden den skutečně zažijete totální dobrodružství, který byste zažil na Tahiti.
2: Zní to parádně, vůbec se mi už na Tahiti nechce, už chci navždy být Aqua Palace Praha. Pojďme si říct nějaký finální, ten hlavní důvod toho, proč vyrazíte právě sem k vám.
3: Tak my už jsme o tom teď celou dobou hovořili. Je to bezpečnost, je to kousek, nemusíte balit složitě, nemusíte se bát, jestli vám letadlo odletí, nemusíte se bát, že se nedomluvíte, nemusíte se bát, že vám nebude chutnat místní jídlo. Prostě přijeďte k nám do Aqua Palace Praha, bezpečí, rychle, pohodlně, česky, s vaším jídlem a pitím a my vám tu exotiku přivezeme sem.
2: Jak se říká, všude dobře, doma nejvíc.
3: Přesně.
2: Tak díky moc za tyhle krásné slova. Pavel Vokurka z Aqua Palace Praha, marketingový ředitel. Díky, že jsi s námi dneska vysílal a přeju ti tady hezké odpoledne v tvém přirozeném prostředí, pochopitelně.
3: Tak já jsem tady skoro jako doma. Děkuji, Michale, za rozhovor. Zdravím teda posluchače Hit Radio City a opravdu, pokud je vám teď horko, vezměte plavky a přijďte.
2: To jsou slova našeho hosta. My přepojeme zpátky do studia a nabídneme si teď pořádně vyletěnou muziku.

No vlastně, po týden po akci si myslím, že to bylo jako velkolepé. Ano, i tahle píseň zazněla v Edenu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si? Já v sobě mám stále jako velký hudební zážitek, to, co předvedla Eva Farná, sobota, neděle a taky úterý. Tři obrovské koncerty, to se prý chystal dokonce ještě čtvrtý, protože by se to prostě vyprodalo. No, tahle dáma má opravdu jako velkou energii a opět nám ukázala, že je prostě jako číslo jedna, absolutní. A navíc vydala i novou desku, vřele doporučuji, poslechněte si, jmenuje se skvěle ADHD Pop, ale od začátku do konce já jsem to přeposlouchal už asi čtyřikrát a je to prostě skvělý. Tak za pár minut v našem fenomenálním summer létě, to znamená na summer party, si dáme za pár minut třeba Alexii a U La La La, což je letní hitovka jako dělaná.

0: masírovkuje, přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje.
1: U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech, pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
1: Fyzioklinika.cz
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let skvělých

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
4: Senkor. Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
5: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Hit Radio City.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Hezké odpoledne do sluné, přímo rozpálené Prahy. Tohle je Hit Radio City a taky naše summer party. To znamená, že vám hrajeme ty nejlepší a největší letní hity za posledních 30 let. Pokračovat budeme i po 14. hodině. Mimochodem Dominik ví, co se děje v Praze, například kdo se vrátí na Malostranské náměstí. To vám řekneme už za chvíli a to ve zprávách, které tady budou za minutku.
1: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Špauzem, pěkné odpoledne. Včera oficiálně začala hlavní stavba druhé části metra D, jde o úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Práce odstartovaly s více než 2,5ročním zpožděním. Dopravní podnik počítá s tím, že provoz linky D minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé půlce roku 2032. Pražští zastupitelé podpořili návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Schválili to s tím, že město požádá Ministerstvo kultury o originál sochy, která je uložena v lapidáriu Národního muzea. Náklady na navrácení pomníku se odhadují na 15 až 30 milionů korun. Podle toho, zda ministerstvo poskytne originál nebo bude nutné vytvořit kopii. Státní regulace cen paliv by před prázdninami mohla skončit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Důvodem jsou hlavně klesající ceny ropy. Téma chce Schillerová otevřít na pondělním jednání vlády. Horké dny představují zvýšenou zátěž i pro volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý z nás zajištěním vody, pokračuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
7: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
6: Pro ptáky a drobný hmyz můžeme dát misku s vodou i na parapet okna. Nejvyšší teploty dnes v Praze 33 až 35 stupňů. Odpoledne a večer se mají místy objevit přehánky nebo bouřky. Ty budou ojediněle i velmi silné.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: No tak jo, když už máme venku 35, proč bychom si nedali summer party, to znamená ty největší hity za posledních 30 let, které mají něco dočinění s létem. No a teď už přichází mistr z Brazílie. Říká si Michel Telo. Ai, suci, pego!
8: Seba! Nossa! No.

Tohle je písnička, ke které mám teda několik osobních vztahů. Vždycky teda v dobrém. I got a key, I got secrets, Urban Cookie Collective. No, ve škole se mi smáli, že to je moje kapela, což bych celkem bral, vzhledem k tomu, jak se jmenuju, ale dokonce tohle bylo první hudební přání, které jsem, když jsem začínal v rádiu, tak tohle bylo první hudební přání, které jsem někomu splnil. Tak tohle byly takové malé vzpomínky na píseň od Urban Cookie Collective v rámci naší summer party. No a když už máme venku takové vedro, tak to by byl hřích nezajít do pražské zoo, přátelé. Ano, ano, ano. Dneska přesně je ten den, kdy si říkáte, hele, být někde venku, ideálně ve stínu, dát si něco studeného, hlavně vymyslet program pro děti. To je prostě jako ideální kombinace a to vám nabídnou právě v Troji. To znamená, kromě klasické návštěvy můžete v zoologické najít na jejím e-shopu, když se podíváte, tak volné letní termíny na zážitkové programy. Jeden z mých nejoblíbenějších programů se jmenuje Od trusu k papíru. Ano, slyšíte správně. Ze sloního trusu si v papírně zoologické zahrady v Praze vlastnoručně vyrobíte originální sloní papír. Trvá to nějaké 2 hodiny, dozvíte se něco o historii papíru, něco samozřejmě o slonech, odnesete si domů suvenýry, u kterého doma potom můžete říct, tak tohle jsem vyrobil vlastníma rukama a slon mi k tomu pomohl. A volné termíny jsou stále k dispozici, třeba 11. července, 8. srpna, všechny s nýma rukama. A slon mi k tomu pomohl. A volné termíny jsou stále k dispozici, třeba 11. července, 8. srpna. Všechny zážitky, jako vždycky, najdete na e-shop

0: Simple Plan patří sem k nám na Hit Radio City. V rámci Summer Party vám hrajeme ty největší hity, letní hity posledních 30 let. A tak to určitě bude i za chvíli, kdy se dáme třeba Michaela Greye a The Weeknd, bude hrát i Justin Timberlake. No a společně hledáme nějaká místa v Praze, kde se v tuhle chvíli ochladit, kde to přežít, 35-stupňové vedro. Vy vysíláte se mnou na 777-937-777 a určitě budu rád, když dáte vědět třeba, kde teď jste a případně, kde byste si přáli být, jo? Jestli jste už našli nějaký stín třeba v Rýgrových sadech, v Grébovce, případně sedíte v práci a máte tam funkční klimatizaci a tak dále, tak dál. Klidně se mnou celé dopoledne můžete, celé odpoledne můžete vysílat na Hit Radio City. Za pár minut vás vezmeme někam, kde i 35-stupňové vedra zvládáte úplně fenomenálně, protože dneska je City Pool Party v Česlicích a tak se tam propojíme už za pár minutek.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: I tohle je taková ta pozitivní letní písnička Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. No a další velké letní hity za posledních 30 let vám servírujeme právě teď, tento letní víkend u nás na Hit Radio City, no protože máme tady summer party. A když už oslavujeme ten příchod léta, tak to děláme samozřejmě velkolepě i u vás a i s vámi. Konkrétně Aquapala z Česlice a dneska City Pool Party, kde můj kolega Míša Pospíchal.
1: Přepojujeme do léta. Tohle je mobilní studio Hit Radio City v Aquaparku Čestlice.
2: Je to tak, Kubo, zdravím tebe, taky všechny posluchače Hit Radio City. My skutečně ty první pořádné tropické chvíle v Praze vítáme tím nejlepším způsobem na tom nejletnějším místě, které si můžete vůbec v naší metropoli vybrat, a to je Aquapalace Praha. Aquapalace Praha v Čestlicích, kam vás pochopitelně zveme, pokud tu ještě dnes nejste s námi, tak určitě doražte, protože den je ještě dlouhý a program přímo tady pro vás je skutečně bohatý, mimo to, že se můžete pochopitelně schladit, zaplavat si a dát si třeba i něco dobrého. No a právě o jídle a o pití si teď budeme povídat společně s Adamem Přibylem. Tak Adame, hezké odpoledne.
3: Ahoj Michale, zdravím tě a taky posluchače rádia.
2: Vy jste pro to letošní léto zvolili takové hezké téma, je to celé ve stylu Tahiti, tak my tady skutečně Tahiti zažíváme, je tady fantastická atmosféra, ty tropy tomu celé jenom pomáhají. Každopádně pojďme si opravdu ty skutečné Tahiti, ten exotický ostrov, trošku představit a přiblížit jeho gastronomii.
3: Ano, tak všichni pod Tahiti si představíme exotiku, krásné pláže, palmy. Tahiti je největší ostrov francouzské Polynésie. Tahiti má tropické klima po celý rok. Po celý rok tam máme okolo 30 stupňů vzduch, voda 29 stupňů. Prostě úplně totožné, stejné počasí, podnebí jako u nás v Aquapalace Praha po 12 měsících v roce. Je to úžasné. A taky tahitská kuchyně je především o čerstvosti, o exotických chutích, kokosovém mléku, ananasu, mangu, papáje, limety, a tyhle ty chutě právě můžete zažít u nás v Aquapalace na našich barech.
2: Je to pravda, my tady vysíláme kousíček od vašeho vodního baru. Já tady vidím spoustu lidí, kteří si tady přímo uprostřed bazénu vychutnávají své drinky. Tak jaké nápoje a novinky jste letos v rámci Tahiti léta připravili pro návštěvníky Aquapalace Praha?
3: Tak letošním novinkou pro návštěvníky Aquapalace Praha jsme si připravili ledovou tříž s příchutí piña colády, která snoubí právě chutě ananasu, kokosu a hlavně exotického bílého rumu. Samozřejmě nesmí chybět taky ledová tříž ve formě mochita, protože to je taky drink, který musí obsahovat každé léto. Tyhle ty drinky máme jak alkoverzi, tak i nealkoverzi pro děti a případně řidiče.
2: Takže na své si přijde opravdu každý, jak jsi říkal, je to v podstatě taková definice léta. Jo? Ano. To k tomu patří, bez toho si to člověk nedokáže ani představit, kor, když vyrazí na tak parádní letní místo, jako je Aquapalace Praha. Když jsme nakousli ty drinky, pojďme se možná trošku popovídat o pitném režimu jako takovém. Jak by měl během léta v těch tropických dnech, jaké prožíváme třeba právě teď, vlastně pitný režim vypadat?
3: Tak Michale, teď máme okolo nějakých 35 stupňů, takže musíme dbát velmi na ten pitný režim. To znamená, běžný člověk by měl denně vypít okolo 2,5 litru až 3 litru tekutin. V těchto parních dnech, kdy lidi tráví hodně času v bazénech, našich vodních atrakcích, případně nějakých vodních sportech, tak bych navýšil tyhle tekutinu minimálně na 3 až 4 litry denně.
2: To bylo o pití, ale pojďme si povídat taky o tom, co miluje každý z nás, to je nespochybnitelné a to je pochopitelně jídlo. Protože i tu gastronomii jako takovou jste v rámci svého tahitského leta v Aquapalace Praha přizpůsobili tomu tématu, tak co jste pro návštěvníky exotického nachystali?
3: Jak jsem říkal, Tahiti, to je jasná značka čerstvosti, exotiky, exotické chutě a hlavně ryb. V Tahiti jedou hlavně čerstvé krevety, ryby, to samé můžeme ochutnat i u nás v Akvapala z Praha. Můžeme ochutnat krevetové špízy, pečené lososy naložené v různých bylinkách a také speciální exotické saláty ve formě namíchané s mangem, marakujou, kokosem a ananasem. My hlavně Akvapala Palace Praha jsme se snažili navodit exotickou atmosféru nejen v prostředí, výzdobou a programem, ale především chutěma na našich barech, restauracích a kavárnách.
2: Je to tak, skutečně ten sortiment je tady bohatý, takže pokud nemáte úplně potřebu a prostor cestovat někam daleko, nechcete čekat na letištích, nemáte rádi všechny ty spozděné lety, nechcete trávit 27 hodin v letadle proto, abyste mohli dorazit k Pacifiku, tak je prostě jednoduše, můžete vyrazit do Akvapala z Praha, do Čestlic, máte to kousíček a zažijete tady opravdové, opravdové tropické léto.
3: A hlavně bezpečně u nás a já bych chtěl všem posluchačům a návštěvníkům Akvapala z Praha popřát krásné, bezstarostné a horké, exotické léto a loučím se s tradičním tahitským pozdravem Ja a Rana.
2: Aha, co to znamená?
3: Je to popřání zdraví, hodně zdraví, hezkého počasí a hodně peněz.
2: Takže ještě jednou
3: Ja a Rana.
2: Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Léto.

0: i Pussycat Dolls přišli sem k nám do Summer Party. Protože tenhle víkend je veskrze letní a hlavně kalendářně už nám opravdu oficiálně začíná léto, tak my tady pro vás na Hit Radio City máme opravdu letní playlist a hrajeme ty největší letní hity za posledních 30 let. A mezi tím třeba i novinky, například od Xindla X, Ondra alias Xindl X, není to tak dávno, co byl u nás ve snídaní šampionů, tam mimochodem popisoval, jakým způsobem vznikla jeho nová píseň, Dovolená, může za to jeho žena, protože třeba ve vydavatelství Xindlovi vždycky říkají, že má trošku depresivní texty, a tak jednoduše složil písničku o tom, jak se těší na dovolenou, což přátelé, to jsme všichni, že jo? A vy jeho novinku uslyšíte u nás na Hit Radio City už za chvíli. No a třeba do 3 hodiny odpolední, to znamená do 15, vám nabídnu třeba Neila Diamonda nebo taky Tones and I, zkrátka velké letní hity. Tak co? Paříte se? Paříte? Když tak napište na 777-937-777 a vysílejte se mnou.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: CZ.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Rascal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: takhle chutná tropické odpoledne u nás na Hit Radio City a taky v Praze. Je to Summer Party a ty největší letní hity za posledních 30 let vám budeme hrát zase po 15. hodině, což nebude trvat tak dlouho. Co se děje v Praze, to ví Dominik.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí na Pražském okruhu ve směru od D1 před 80,5 kilometrem došlo k nehodě. Počítejte se zdržením v koloně kolem 10-15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Malešická spalovna má v budoucnu lépe zpracovávat odpad. Pražští zastupitelé tento týden schválili, že hlavní město dá pražským službám 850 milionů na modernizaci spalovny. Díky projektu Fénix by mělo být možné lépe využívat zbytky po spalování odpadu, omezit jejich ukládání na skládky a získávat z nich stavební materiál i cenné kovy. Praha 2 opět potvrdila, že patří mezi špičku české veřejné správy. V letošním ročníku soutěže Přívětivý úřad, kterou vyhlašuje ministerstvo vnitra, obhájila první místo mezi městskými částmi hlavního města. Od roku 2029 by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci povinně elektronicky. Už dříve mají být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília, o půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví. A teď si slovo vezme Vladan Hýl.
8: Fotbalový servis.
9: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápase proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpátky do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dneska už se mužstvo v komplexu v Mansfieldu vrací do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
1: Zítra bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti místy přidají přehánky nebo bouřky i silné, teploty do 34 stupňů.
6: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: No tak jo, jdeme na to. Venku teploty, které opravdu jsou skoro dovolenkové. A my máme pro vás ty nejlepší letní hity. Zatím tu nebyl Ricky Martin, ale říkám zatím, protože přichází právě teď. Za pár minut taky Cyril.

dnešní parná, skoro až tropická sobota a taky Cyril a Stumbling, jedna vlastně legendární píseň v novém kavátku a v nové klasice. No přátelé, možná se to jeví jako úplně neuvěřitelné, protože my tady teď bojujeme s teplotami veskrze tropickými. A myslím si, že na Vánoce si nikdo nevzpomene, jo? To je hodně daleko. A představte si, že Praha už řeší Vánoce, opravdu téměř půl roku do zahájení vánočních trhů, no a Praha už hledá adventní strom, což je jako paradoxní, ale vlastně jako než se to celé zorganizuje, tak si myslím, že je asi nejvyšší čas. Takže jestli odjíždíte na letní dovolenou, tak to je sice hezké, ale organizátor se to celé zorganizuje, tak si myslím, že je asi nejvyšší čas. Takže jestli odjíždíte na letní dovolenou, tak to je sice hezké, ale organizátor těch největších trhů v republice.

0: to se to tam uzavře. Vítěze, to si myslím, že je celkem lákavé, čeká finanční odměna a zásadní je, aby to byl strom, který nějakým způsobem jako je už dospělý, vzrostlý a v ideálním případě, kdyby tam jako něčemu překážel, jo, aby se nekácel takzvaně nadarmo. Tak kdybyste o nějakém takovém věděli, tak samozřejmě hned si ho vyfoťte, udělejte si pár snímků, můžete to zaslat do soutěže a když vás vyberou, to znamená někdy v tom v té polovině září, tak vás nejenom čeká finanční odměna, ale takový ten jako pocit, že ten strom na Staromáku, ten jsem vlastně vybral já. Tak držím vám palce. Je to jako zvláštní, jo, venku 35 stupňů, my se tady bavíme o Vánocích, tady už snad chybí jenom Meraja. No, zas neblbni, Urbane, jo.
1: Summer party na Hit Radio. Hit Radio City.
0: My máme summer party, to znamená, že je léto v plném proudu, my ho vítáme a vítáme ho s Pink a za pár minut Rose a Bruno Mars. Tak hezké odpoledne.

summer party jako vyšitán. Ovšem k létu samozřejmě patří také přehánky, jsem tam nějaká ta bouřka. Dominik už to říkal v počasí, že dneska by přece jenom něco takového dorazit mělo. Já se teda koukám z okna a přátelé, trošku se nám to tam zatahuje. Vypadá to, že něco podezřelého, vypadajícího z dálky jako možná bouřka, se přece jenom blíží. Jde to od Smíchova, jo? Jestli nás posloucháte právě na té levé straně řeky, tak pravděpodobně už je to někde nad vámi. A když tak dejte vědět, jestli už tam náhodou spadla nějaká ta dešťová kapka, možná, že to ještě chvilku vydrží. Uvidíme, monitorujeme to. Dáme si další velké letní hity v rámci Summer Party. Budou tady Hermes House Band, Life is Life, bude tady Kamrat. A hrát bude taky ATB a to všechno už za chvíli.

0: Za 500 při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle je klasika zase s novým kabátkem ATB a Dopamin, Don't Stop. A další velké letní hity vás čekají už za chvíli, protože my tady u nás na Hit Radio City dneska máme summer party. Kdy jindy než dneska začíná léto a tak ještě navíc jsme s vámi přímo v terénu a to na místě, kde si v tuhle chvíli podle mě přeje být úplně každý. Aqua Palace, Čestlice a naše City Pool Party, kde je i Míša Pospíchal.
1: Přepojujeme do léta. Tohle je mobilní studio Hit Radio City v Aqua Parku Čestlice.
2: Je to tak, Kubo, přejeme hezké odpoledne z Aquaparku v Čestlicích. Z Aqua Palace Praha vás pochopitelně zveme. Ten dnešní program je bohatý, můžete sem vyrazit jak za vodou, tak za dobrými drinky, tak za skvělým gastrem, tak za tím doprovodným programem, který je tady pro vás připravené na pódiu. Třeba už je za chvilku to bude vystoupení Pobíka, které se právě teď chystá, takže skutečně ten program je připraven pro ty nejmenší, ale i pro ty největší a potrvá ještě dlouho. Takže pokud máte volné odpoledne podvečer, tak určitě můžete do Aqua Palace Praha v Čestlicích vyrazit. Máme u mikrofonu v našem mobilním studiu, které vylostlo vedle bazénu, vedle vodního baru, taky spoustu zajímavých hostů, probíráme spolu různá témata. No a teď si dáme trošku pohodičky, relaxu a budeme se bavit o spáčku. Aneta Kalaš je tady se mnou, spa supervisorka, tak tě zdravím, přeju hezké odpoledne.
3: Ahoj Michale, zdravím všichni posluchače.
2: Léto je v plném proudu, tak jak bychom měli o svou pleť v tom období pečovat? Protože pojďme si říct, toto léto nám v Praze zahájilo tropy.
3: Ano, je to přesně tak. Proto bychom v létě měli hlavně nejdůležitější věc na paměti mít, a to je hydratace a ochrana před sluncem. Pleť je více vystavená slunečnímu záření, horku i klimatizaci a proto doporučujeme určitě jemné čištění, lehké hydratační krémy a každodenní používání produktů s SPF ochranou.
2: To jsou všechny dámy velmi dobře znají.
3: Ano, přesně tak.
2: Proč je ochrana před sluncem tak důležitá?
3: Protože UV záření způsobuje stárnutí pleti, urychluje a samozřejmě může způsobovat také pigmentové skvrny a při dlouhodobém působení i závažnější kožní problémy. Proto bychom o svoji pleť měli pečovat a opalovací krémy používat každý den, nejen na dovolené. Ochranné produkty z SPF patří totiž do každého počasí, nejenom když je krásně slunečno, jako třeba dnes, ale i když je zataženo a jsou mráčky, protože to sluníčko se dostane opravdu i skrze ně.
2: Ty si to vlastně nakousla, asi to bude po každé jiné. V různém období, teď máme léto, tak jak vypadá ta ideální letní péče o pleť?
3: Letní péče určitě vypadá dost podobně jako ta celoroční, ale v létě dbáme více na tu hydrataci, takže ráno i večer pleť důkladně vyčistíme, použijeme tonikum, následně sérum, které obsahuje koncentrovanější látky aktivní, nezapomeneme na oční krém a nakonec naneseme pleťový krém, který funguje jako takový kabátek a vše v pleti krásně uzamkne. Přes den samozřejmě nesmí chybět už zmiňované SPF. Pokud si nejsme jistí, jaké produkty jsou pro nás ty pravé, nebojte se obrátit na odborníka. A náš tým kosmetiček vám moc rád pomůže s výběrem a sestavením péči na míru, která dopřeje vaší pleti přesně to, co aktuálně potřebuje.
2: Jsem rád, že to zmiňuješ, protože ten výčet, který si tady měla, tak ten je opravdu obrovský, asi je těžký si to všechno zapamatovat. Každopádně to je právě pozvánka se k nám do Aqua Palace Praha v Čestlicích, protože tady klienti mohou navštívit spa a wellness, které ty máš na starosti.
3: Ano, je to tak, z části, určitě.
2: Tak nás pojď pozvat.
3: Takže já vás zvu k nám do spa a wellness Aqua Palace Praha. Jsme nad hlavními pokladnami v prvním patře. Můžete se k nám pohodlně dostat, ať už hlavním vchodem, bez nutnosti návštěvy vodního světa, pokud zrovna nemáte čas nebo náladu, ale i z vodního nebo saunového světa se k nám dostanete pohodlnými vstupy přímo, takže není problém během vašeho nabitého odpoledne přijít přímo k nám. A nabízíme u nás relaxační i hloubkové masáže, tělové rituály, orientální hamam, kosmetické ošetření, manikúru, pedikúru a k dispozici máme také samozřejmě privátní spa pro ještě větší komfort a soukromí, kde si u nás každý najde přesně to, co potřebuje.
2: Tak já myslím, že pokud někdo ještě pochyboval o tom, jestli vyrazit do Aqua Palace Praha, tak myslím, že ten důvod má a v podstatě do wellness za jakéhokoliv počasí, což je na tom to nejlepší. Pojďme se vrátit k tomu létu. Máš pro léto nějaký speciální tip?
3: Určitě máme speciální tip. Letos jsme si pro naše klienty připravili Tahiti léto ve spa, jelikož Tahiti je celé téma Aqua Palace Praha. Je to inspirované exotikou, vůněmi léta a pohodou tropických ostrovů. Na chvíli přeneseme naše klienty v myšlenkách na exotické pobřeží a dopřejeme pocit dovolené, i když zrovna nikam necestují. A pokud si nejste jistí, co si vybrat, rádi vám sestavíme relaxaci na míru podle všech vašich přání i časových možností. ať už třeba máte hodinku času, nebo byste u nás chtěli strávit celé odpoledne plné odpočinku. Právě díky naší široké nabídce procedur dokážeme propojit masáže, tělové rituály, kosmetiku, manikuru i pedikuru přesně tak, aby výsledný zážitek odpovídal vašim představám.
2: Už to tady dneska padlo několikrát, ať jste z Prahy nebo v středních Čech, tak Tahiti máte prostě v Aqua Palace Praha za barákem. Pojďme si hodit nějaké to závěrečné doporučení.
3: Tak v létě určitě nezapomínejte na hydrataci, pijte dostatek vody, odpočívejte a dopřejte péči nejen své pleti, ale i celému tělu. I krátká chvíle pro sebe dokáže udělat veliký rozdíl. Péče o sebe totiž není luxus, ale investice do našeho zdraví a dobré nálady. A my ve Spa a Wellness Aqua Palace Praha vám s tím rádi pomůžeme.
2: Říká Aneta Kaláš, Spa Supervisor Aqua Palace Praha. Díky za tvůj čas, užívej odpoledne a věřím, že budete mít spoustu šťastných a spokojených klientů.
3: Děkuji za pozvání a krásný poslech.
2: Summer Party na Hit Radio City. Vracíme se k dalším těm největším letním hitům.

0: Shakira, která má teď kvůli mistrovství světa ve fotbale celkem hoňku, protože ona je ta, která vytvořila další fotbalovou hymnu a docela se jí povedla. Posloucháte Hit Radio City a naší Summer Party, takže vám dám už za chvíli další velké letní hity za posledních 30 let, třeba Sound of Freedom od Boba Sinclaira. Ale když už jsme se bavili o tom, kam jako jít v těchto teplotách, které atakují 35, tak řada z vás mi psala na 777-937-777, že naprosto ideální je schovat se do kina. No ano, a v kinech je spousta nových filmů, a včetně toho, který já teda absolutně miluju. Máš ve mně přítele. Víc vám řekne i volač. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. You got a family. Legenda pokračuje. První celovečerní film, kompletně animovaný počítačem, už má 5. A to se u Toy Story 3 říkalo, že je definitivně poslední. Ale pak v roce 2019 přišla 4, no a na tu teď navazuje nejnovější Příběh hraček. Ujal se ho režisér jiných slavných Pixarovek, Hledá se Nemo, Hledá se Dory a Wall-E, Andrew Stanton, který měl jako scénárista Prsty v předchozích dílech. A v původním znění se vrátili i všechny velké hvězdy, Tom Hanks, Tim Allen i John Cusack. No a písničku, která už je skoro všude první a mluví se o ní i v souvislosti s Oscary, nahrála Taylor Swift. Je někdo, kdo si myslí, že to miliardu dolarů po světě nevydělá? Co kromě Toy Story 5 teď běží v našich kinech, to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: Firma na zážitky
7: CZ.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Je, to je boží kuchyň.
11: Je, yeah. A jak je praktická.
12: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
10: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
11: Je skvělá, Vyťardo.
12: www.juninteriér.cz.
13: Využijte váš prostor.
14: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
17: Hit Radio City.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit
19: Radio. Are we ready?

0: for the Weekend. Já předpokládám, že v sobotu odpoledne už jste jakoby připravený, jo? Calvin Harris a jedna z těch velkých letních pecek, protože máme summer party a hrajeme vám v podstatě jenom letně ty největší hity za posledních 30 let a budeme v tom pokračovat i po 16. hodině. Za pár minut čerstvé zprávy.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Praha koupí pozemky bývalé železniční trati mezi Vršovicemi a Zahradním městem. Chce tam vybudovat takzvanou drážní promenádu pro pěší a cyklisty. Za pozemky hlavní město zaplatí zhruba 332 milionů. Transakci už odsouhlasili zastupitelé. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou ve Vladislavském sále Pražského hradu k vidění od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. V horkých dnech výrazně roste riziko otrav jídlem. Při vysokých teplotách se bakterie množí mnohem rychleji. Pokračuje Lucie Korbeliusová z D-testu.
9: Nejrizikovější jsou v tomto ohledu především rychle se kazící potraviny jako maso, ryby, mléčné výrobky anebo vejce. Otravu jídlem poznáte během několika hodin. Nejčastěji se jedná o bolesti břicha, nevolnost, zvracení bolesti hlavy nebo pocit sucha v ústech.
8: V některých případech se může objevit i horečka. České derby na tenisovém turnaji v Nottinghamu vyhrála Marie Bousková. Karolínu Plíškovou porazila 6-4, 6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o 4. titul na elitním okruhu a 1. z travnatého povrchu. V noci nejnižší teploty v Praze kolem 19 stupňů, zítra přes den naměříme až 34, neděli doprovodí jasná až polojasná obloha, odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti místy přidají přehánky nebo bouřky i silné.
0: No, musím říct, že to zhruba půl hodina, co jsem varoval, že se na Prahu řítí asi pravděpodobně nějaká bouřka.
10: A ono pořád nic.
0: Ono nic, přátelé. Někde se nám to rozpustilo, tímto zdravíme pravděpodobně takový Radotín, Smíchov, Anděl a tam podobně. Tam jste nám to pravděpodobně rozfoukali.
6: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: No a tím pádem my máme o to větší důvod vám hrát ty největší letní hity za posledních 30 let a naladit vás na ten začátek léta. Zítra to kalendářně začíná, ale 35 stupňů to už nám dokazuje dost. Tady je Luis Fonsi, Despacito.
11: Ay.

Hvězdy žijí dál a tohle je jedna z nich, Bonnie M. a Rasputin v remixu od Majestic, právě teď u nás na Hit Radio City, Summer Party a ty největší hity, letní hity posledních 30 let. No jasně, tímhle my vítáme léto, protože oficiálně kalendářně hurá, zítra už jsme v létě a venku to opravdu vypadá jako v tropech. A jestli teďkon třeba jste někde na procházce po Praze a už jste vyprahlí, jo, a nechce se vám dávat 50 korun za sklenici vody, tak mám pro vás jeden dobrý tip, o kterém se moc neví. Ale tady v Praze existuje síť filtračních stanic na českých nádražích a před začátkem letních veder zajišťuje, si myslím, jako takový ten pitný režim, protože veřejnost má možnost využít nové akce ve dnech, kdy předpověď počasí na následující den překročí 30 stupňů Celsia, což je třeba právě dneska, tak právě tahle síť nabídne na svých stanicích chlazenou, filtrovanou vodu úplně zadarmo, dokonce i bez nutnosti používat jakoukoliv mobilní aplikaci. Takže jestli jste náhodou někde na hlavním nádraží nebo v okolí hlavního nádraží Masarykáče, taky v Libni a nebo na autobusovém nádraží Florence, tak právě na těchto místech můžete využít takový jako obrovský, no je to prostě taková krabice, jo, je to automat a tam si normálně napustíte filtrovanou, hezky chlazenou vodu a ta vás svěží, osvěží a ještě vás schladí a myslím si, že jako do té rozpálený Prahy je to jako dělaný, tak rozsvěží, osvěží a ještě vás schladí a myslím si, že jako do té rozpálený Prahy je to jako dělaný, tak rovnou to tam zkuste někde najít, hlavák.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you, a také Miles Smith u nás na Hit Radio City. Mimochodem, díky, že posloucháte, občas mě opravíte. No, samozřejmě ne Masarykáč, ale Masarička. Mi nějak ujelo, takže děkuji za telefonát. No a kdyby i vy jste chtěli vysílat se mnou, tak samozřejmě žádný problém. 777-937-777. Celkem mě zajímá, kde trávíte tyhle horké dny. Jestli jste třeba vyrazili do Aquapalas do Čestlic, to se dozvíme za pár minut, protože tam máme mobilní studio a tam se s Michalem Pospíchalem přepojíme už za chvíli, protože tam probíhá opravdu začátek léta par excellence a naše City Pool Party. No a protože vítáme léto, tak máme připravené letní hity jeden za druhým. Taylor Swift určitě za pár minut, klasika od Roxette, anebo dáme Poetiku.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
4: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
3: Poprvé u nás.
4: 23 sportů.
3: 101 disciplín.
4: 3,5 tisíce sportovců.
3: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
4: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
3: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
4: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
3: Více na praha.eu.
4: Vaše hlavní město Praha.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: skvělá poetika a její blízko a za pár minut další velké letní hity, které pro vás máme v Summer Party. No a protože vysíláme přímo tam, kde vy se pohybujete, kde žijete, kde trávíte svůj volný čas a tenhle víkend nám začíná to léto, tak jsme se rozhodli, že pojedeme za vámi, kde to vlastně jako je léto klidně po celý rok. To znamená, že vysíláme naší City Pool Party a vysíláme s Aquapalace v Česlicích a je tam Míša Pospíchal.
1: Přepojujeme do léta. Tohle je mobilní studio Hitrádia City v Aquaparku Čestlice.
2: Ano, ale to je tady opravdu v plném proudu. V Praze zažíváme první takový ten velký tropický víkend a to nám hezky se spojilo taky se Summer Party, kterou posloucháte v našem vysílání. No a my to léto v Praze vítáme na tom nejletnějším místě, na kterém vůbec můžeme, v Aquapalace Česlice. Já tady jsem teď u mikrofonu se vrchním plavčíkem. Je tady se mnou Petr Pastorek, tak ti přeju hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne tobě.
2: Říkali jsme si, že tobě začala šichta už někdy v půl desáté do půl, takže dneska tady máš jako velkou funkci. Jaká je zatím všechno? Je to v klidu dneska?
3: Jo, měli jsme zatím jedno tonutí a jinak úrazy žádný.
2: No tak ještě, že jste tady, že to celý dobře dopadlo, to je pochopitelně dobrá zpráva. Nicméně, pojďme si prozradit jeden důležitý fakt. Když se řekne Aquapalace Praha, no tak první, co mě stane na mysli, tak to jsou pochopitelně vodní atrakce, tím je Aquapalace Praha v Česlicích naprosto proslavené. Co všechno tady návštěvníci vlastně najdou?
3: Tak najdeme zde jak zábavu pro ty nejstarší nebo starší, asi 24 tobogánů a skluzavek, které postupně inovujeme a přidáváme nějaká další vylepšení. A na své si přijdou i nejmenší návštěvníci, děti, máme totiž několik dětských brouzdališť, vodní hřiště s malými skluzavkami a i milovníci relaxu a wellnessu si přinula své díky našemu spa a úžasnému saunovému světu.
2: Ty jsi nezmínil jednu věc, tak ji pojďme odhalit, je to taková letošní novinka.
3: Ano, nezmínil jsem ještě atrakci Crazy Cube, kterou jsme inovovali nově o speciálním vodním slonu, kdy návštěvníci při průjezdu na pneumatice, na pneumatice jedou tobogánem a před nimi na vodním slonu se promítají různé příběhy a vodní světelné efekty.
2: Aha.
3: Můj takový nejoblíbenější je průjezd žraločí tlamou.
2: Žraločí tlamou si tady můžu projet. To zní naprosto skvěle. Takže přátelé, pokud nás právě teď posloucháte, ještě tady nejste s námi, tak určitě zabalte věci, ručník, opalovací krém, doražte do Aquapalace Praha Čestlice, protože tady se můžete v rámci naprosto speciální atrakce Crazy Cube projet žraločí tlamou. V podstatě takové čelisti live.
3: Přesně tak.
2: Aquapalace je známé také propojením vody a moderních technologií.
3: Ano, tak to
2: vlastně trošku souvisí.
3: Ano, zde můžeme nabídnout tobogán, opět tobogán, kde návštěvníci opět jedou na pneumatice, nasadí si za asistenci animátorů takové VR brýle s virtuální realitou, do kterých se jim promítá vlastně 3D nějaký efekt. Zase myslím, že tam je nějaká nebeská jízda.
2: Aha, takže nejzajímavější prvek. Jedu po tobogánu dolů a do toho se mi ve VR brýlích promítá nějaké prostředí.
3: Ano.
2: Tak to je parádní zážitek, ne?
3: Přesně.
2: Vyzkoušel jsi to na vlastní kůži.
3: Několikrát.
2: No, to je,
3: a doporučuju.
2: Jo, takže nedá se to prostě jenom jednou a dost, to nejde.
3: Ne, ne.
2: Prostě
3: těch musíš příběhů máme několik. Pořádě se objevovat a neustále dodáváme nové.
2: No tak to je parádní. To znamená, do Aquapalace Praha nemusíte jenom dnes odpoledne a podvečer, ale můžete taky kdykoliv jindy a určitě si tady přijdete na své. Jednou z těch ikonických atrakcí to je Divoká řeka. Já bych řekl, že to je v podstatě takový ekvivalent Aquapalace Praha. Když se řekne Aquapalace Praha Čestlice, tak Divokou řeku si snad představí každý, kdo má alespoň tušení. Tak čím je výjimečná?
3: Ano, tak Divoká řeka se vyznačuje a je jedinečná tím, že má délku 350 metrů, dělíme ji na venkovní a vnitřní část, kdy ta vnitřní část je taková klidnější a ta venkovní část je skutečně divoká voda, ještě je tam doplněno o další různé zatáčky, které člověka skutečně překvapí a další zase takové vodní slony.
2: Skutečná dávka adrenalinu. Jinak předpokládám, že z 350 metry to bude asi nejdelší tobogán svého druhu, ne? Tady v České republice.
3: Je to tak.
2: Mnoho lidí si letos spojuje taky s mořem. Vy máte vlastní mořské vlnobytí. Já už jsem se tady o tom bavil s kolegy, kteří tady byli před tebou, trošku to zmiňovali. Tak pojďme možná více si prozradit něco o této atrakci.
3: Ano, tak mořské vlnobytí zapínáme každou půl hodinu. A vlastně můžou se ho užít. Je to, řekl bych, dobrá atrakce jak pro dospělé, tak pro děti. Všichni si přijdou na své. máme tam vlastně takovou pláž udělanou,
2: jasně,
3: takže skutečně jako na dovolené.
2: Takže v podstatě člověk dokáže ušetřit spoustu peněz za pobyt u moře, ano, protože ano, vy mu to fakt opala z Praha, prostě nabídnete.
3: Ano,
2: je to tady kompletní servis. Ano.
3: Navíc i drink si může vychutnat díky našim několika vodním barům, si může svůj drink vychutnat přímo ve vodě.
2: Pochopitelně. Stále bavíme se o bezpečnosti, takže dohlížíte svými plavčíckými očima i na tyto návštěvníky.
3: Ano.
2: Když mluvíme o bezpečnosti, tak jaká pravidla by lidé během léta neměli podceňovat?
3: Tak určitě se vyhnout skokům do neznámé vody, kde nás můžou překvapit nějaké neznámé předměty, o které se můžeme pronit. A samozřejmě také vyhnout se tomu, že do vody půjdeme rozhycování, zejména v dnešních horkých dnech.
2: Jasně.
3: Takže základní pravidlo platí vždycky se osmělit.
2: Takže žádné prudké skoky, ale prostě hezky pomaličku do vody vstoupit, přesně, aby se tělo aklimatizovalo. No a asi bychom mohli určitě zmínit další důležitou věc, která k tropickým hodnotám patří, a to je pitný režim.
3: Ano, ten je důležitý také, samozřejmě zachovávat, udržovat, vždycky dopít dostatek tekutin, aby zejména pokud jsme ve vodním prostředí, tak může dojít k tomu, že nemáme tu potřebu pít, když jsme v vodě, ale ten pocit je pouze zrádný a může nás to pak stát nějaký ten kolapsový stav a podobně.
2: Máš spoustu zkušeností, tak co podle tebe lidé u vody dělají nejčastěji v tom negativním měřítku?
3: Tak určitě přeceňují vlastní síly někteří. Ať už se jedná o různé skoky, nebo tady u nás v akvaparku třeba o nerespektování toho uživatelského řádu, těch spluzavek, tobogánů, tak i to je vlastně, nebo může se stát zdrojem pak nějakého úrazu a podobně.
2: Čili skákat by se mělo pouze tam, kde to je bezpečné, a ano, v případě akvapala spochovitelně povolené.
3: Ano, a respektovat vždycky návštěvní řád a pokyny to těch plavčíků.
2: A jak je to s dětmi?
3: S dětmi je to, řekl bych, v pohodě, samozřejmě někdy se třeba stane, že dítě se může ztratit, ale díky tady našemu kamerovému systému a rozhlasovému systému, kdy jsme schopni si rodiče zavolat na plavčíkárnu k tomu ztracenému dítěti, tak vždycky během krátké chvíli děti najdeme.
2: Jaká je nějaké hlavní doporučení pro bezpečné léto u vody? V podstatě je to asi lidský rozum.
3: Přesně tak, přesně tak.
2: Měli bychom se tady, jak už jsme zmiňovali, postupně ochlazovat, dodržovat ten pitný režim, neskákat do neznámý vody, a v případě akvapala teda hlídat, respektive respektovat, a hlavně pokyny plavčíků, protože o to tady jste, aby to tady všechno probíhlo hezky, bezpečně, plynule. A každý si vlastně odnesl ten nejlepší zážitek, který může, aby si to neskomplikoval. Takže jsou to v podstatě jako jednoduchá pravidla.
3: Ano, přesně tak.
2: Bychom mohli říct. Ano, už pozadí slyšíte, že na pódiu odstartoval další doprovodný program, protože ten je tady skutečně bohatý po celý den. Takže můžete dorazit do Aquapalace Praha v Čestlicích, protože se tady můžete nejen ochladit, dát si něco dobrého k pití a k jídlu. Toto léto má své téma.
3: Ano, je jim Tahiti.
2: Jsou to Tahiti. Vás se to přímo nějak týká, nebo je pro vás léto jako léto?
3: Tak pro nás jako už to plavčíky se to vyloženě netýká, ale určitě zaměřen na toto téma bude animační program a gastroprovoz.
2: Tak já děkuju. Petr Pastorek byl dalším hostem Hit Radio City tady v mobilním studiu v Aquapalace Praha v Čestlicích, kam vás zveme na City Pool Party, která je teď v plném proudu a které se ještě pochopitelně můžete zúčastnit.
3: No, děkuji a budeme se těšit.
2: Hezké odpoledne, hlavně málo práce, popřeju. A všem posluchačům Hit Radio City teď pošleme další hity, pokračuje Summer Party.

0: a MSU u nás na Hitradio City a vybíráme ty největší hity, letní hity. Posledních 30 let je tady Summer Party, no a tím pádem nesmí chybět ani jedna devadesátka. Tohle mi teda připomíná hodně moc dětství a léto, takovou bezstarostnost, jo. Jsou Squeezer, dáme si jejich Saturday Night a kromě jiného třeba Cyndi Lauper tady bude, a to už za chvíli. Blíží se nám 17. hodina, tak stále z vyprahlé Prahy, z rozžavené Prahy přejeme dobré odpoledne.
1: Jo, veršujeme s fyzioklinikou.
2: Bolí tě záda, tělo stávkuje.
1: Přijď na masáž, fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech, pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
1: Fyzioklinika.cz.
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: a na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Ano, pamatuju si takovou první kazetu, kterou mi nahrával můj strejda. Byl to jako výběr směska těch největších hitů 90. let. A tam byla i tahle píseň. Squeezer a Saturday Night, jako dělaná pro začátek léta. A pro toto hrajeme Summer Party. U nás na Hit Radio City pokračuje a bude pokračovat až do neděle. Máme pro vás další hity i za pár minutek po 17. dáme si Mikea Candice. No a taky zjistíme, co se děje v Praze.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
4: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí s Dominikem Šmauzem. Hezké odpoledne. Rekonstrukce Kbelské ulice začne 2. července. Přípravné práce ale odstartují už teď v pondělí. Mají se umisťovat značky pro vyparkování vozidel na budoucích objízdných trasách. Bude se to týkat Kolbinovy ve směru z centra, části Prosecké směrem do centra a ulic k nádraží a před tratí. Od úterý se pak má lepit vodorovné dopravní značení. Firma Tyco už hledá vánoční strom pro staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný svému okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Evidence skutečných majitelů firem možná bude neveřejná. Přístup k údajům by nově mohli mít jen lidé, kteří ministerstvu spravedlnosti prokážou svůj oprávněný zájem. Počítá s tím novela, kterou na svém příštím zasedání projedná vláda. Horké dny představují zvýšenou zátěž i pro volně žijící zvířata. Pomoci jim může každý z nás zajištěním vody, pokračuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.
5: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, ta zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
4: Pro ptáky a drobný hmyz můžeme dát misku s vodou i na parapet okna. Zítra naměříme na nejvýš 32 až 34 stupňů, bude jasno až polojasno, ráno čekáme místy mlhy. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně objeví přehánky nebo bouřky, budou i silné.
3: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio City.
0: Je to tak, summer party a krásné počasí venku, Kuba Urban za mikrofonem a kdyby jsme byli v slunce seno, tak se tam zpívá už ano, krásné velké počasí venku. Hits, to je hits velebnosti. No a tohle je Mike Candice, One Night in Ibiza a za pár minut taky Westlife, tak vám přejeme hezkou sobotu.

Seasons in the Sun, tohle jsou Westlife a vy posloucháte Hit Radio City, krásně 10 minut po 5 hodině odpolední. No a stále s tou velkou výhní. A tak v těchto teplotách okolo 35 stupňů Celsia v Praze si myslím, že tramvaj zrovna není to místo, kde byste chtěli trávit čas a pokud možno ten čas zkracujete na minimum. No, PIT, tedy organizátor pražské dopravy, o tom píše i na své facebookové stránce. A vzali to docela vtipně. Nejlevnější sauna v Praze od 36 korun za 30 minut. Ano, to je samozřejmě pražská tramvaj v těchto chvílích. Nicméně, přátelé, nevím, jestli jste to vůbec věděli. Pro mě velká novinka. Protože vy se můžete podívat do aplikace a normálně si zaškrtnout, že byste chtěli jenom klimatizované spoje, protože dopravní podnik má přehled o tom, jaká tramvaj je přímo na cestě, jestli je s klimatizací a nebo ne. A vy se to dozvíte úplně jednoduše. Takže opravdu dá se to schladit si žáhu v klimatizovaných vozech. Vyzrajete na to úplně jednoduše, podíváte se na mapa.pit.cz a tam, když si zaškrtnete vločku, tak se vám opravdu zobrazí pouze klimatizované spoje, které jsou na cestách. Pravda, asi to nebude jako nejrychlejší cesta, jak se dostat z bodu A do bodu B, nicméně alespoň byste se neměli spotit. Takže dávejte na sebe při těchto teplotách samozřejmě pozor, hic fakt je a nezapomeňte dodržovat pitný režim a k tomu všemu se ještě můžete koukat, jestli náhodou nejede tramvaj s klimatizací, jo? O tom, jestli opravdu s klimatizací zapnutou přijede, o tom už se samozřejmě nikdo nezmiňuje. Většinou v těchto vedrech je úplně nejjednodušší využít krtka, protože v metru máte krásně, ať už je venku minus 50, anebo naopak plus 50, tam je konstantně stejně. Wes a Alan, jedna z těch velkých hudebních klasik, kterou vám dáváme v rámci Summer Party u nás na Hit Radio City. A za pár minut třeba taky Olivia Rodrigo. Zkrátka letní hity, ty největší za posledních 30 let. To je Summer Party a to je náš úvod léta na Hit Radio City. Takhle budeme hrát až do neděle. Wes a Alan.

0: Olivia Rodrigo. A za pár minut třeba Daxos, Barbara Streisand, anebo další velké letní hity. Vítáme léto a tak máme summer party tady u nás na Hit Radio City a hrajeme vám ty největší letní hity za posledních 30 let. Jestli se pohybujete teď někde venku a rozhodli jste se přesto, že teploty atakují 35 stupňů Celsia, udělat si nějakou malou procházku po hlavním městě, tak mám pro vás jednu vychytávku, kterou byste třeba mohli využít. Protože když se pohybujete v mapách, tak tam se dokonce můžete podívat, kde v Praze všude máme veřejná pítka, tedy takzvanou pitnou vodu, která je k dispozici. Já když se koukám, jak to je tady u nás přímo v okolí IP Pavlova, tak jsou tady rovnou dvě pítka, rovnou tři. Dvě pítka na náměstí Míru, které máme, ano, to by souhlasilo, a dokonce jedno mlžítko, které je na Tylově náměstí. No a takhle se můžete podívat třeba i na vaší lokalitu. Stačí do map.cz napsat pitná voda, ono vám to vyskočí. Jako nezaručuju, že fungujou, ale určitě tam budou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
6: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
5: Více na baumax.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Potřebujete dětské kolo?
11: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
10: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
11: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
10: Raskal
11: a Bíny.
10: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
11: happysport.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: snowboardáci Dan Barta On My Head. Tak při tomhle počasí by veškerý sníh teda velmi rychle roztál. Protože my máme summer party, vítáme léto tady u nás na Hit Radio City a nejenom tady v éteru, ale samozřejmě i osobně můžete se potkat s Michalem Pospíchalem, který za Hit Radio City vyrazil do Aqua Palace v Česlicích, protože tam je City Pool Party. A dneska se naposledy spojíme.
1: Přepojujeme do léta. Tohle je mobilní studio Hit Radio City v Aqua Parku Česlice.
2: Je to tak, tahle písnička nás hezky ochladila, ale pokud v tomhletom tropickém vedru, v takovém tom prvním tropickém víkendu v Praze se chcete ochladit jiným způsobem, tak pro vás máme něco příjemnějšího a to je právě návštěva Aqua Palace v Česlice, protože je tady pro vás připravená spousta bazénů, spousta tobogánů, krásných vodních atrakcí a taky doprovodného programu na pódiu. Se mnou je zpátky u mikrofonu Pavel Okurka.
3: Michale, ahoj.
2: Ahoj, tak my jsme spolu to dnešní vysílání začali, tak ho spolu taky hezky ukončíme. Pavel Okurka je marketingový a obchodní ředitel Aqua Palace z Praha. No a my jsme si už prozradili v tom úvodu, že téma letošního léta je Tahiti. Takže pojď nám prozradit, co v rámci letních prázdnin čeká návštěvníky Aqua Palace z Praha tady v Česlicích.
3: Tak ahoj, Michale, zdravím všechny posluchače. Jak já už jsem zmínil po obědě, tahitské léto znamená, že exotiku přivážíme pro nás sem do České republiky, aby v klidu, v bezpečí, v pohodlí si lidi mohli užít skutečný zážitek u moře, tak jak si představují.
2: Ano, je to spousta zábavy pro celou rodinu, pro ty nejmenší, pro ty největší, taky relaxace, vodní hry, je toho prostě hodně. A čím je Aqua Palace v Česlicích známe, tak to jsou pochopitelně večerní programy, ty bývají v létě hodně oblíbené.
3: Tak je to přesně tak. My jsme zábavní středisko nejen pro rodiny s dětma, ale vlastně pro všechny věkové skupiny a každý si tady najde to svoje. Proto myslíme i na večerní programy, aby při večerní atmosféře, při západě slunce si lidi mohli dát drink a užít si přesně té tahitské atmosféry. To znamená, my nabízíme pravidelné taneční večery v rytmu karibské nebo tichomořské hudby,
2: ano.
3: Máme živého DJe, máme barmanské show, máme zkrátka prostě přesně to, co vy si představujete od večera někde u moře.
2: Ano, a ty sobotní večery, ty jsou taneční.
3: Přesně tak, máme taneční večery, dokonce s Veronikou Lálovou, kterou jistě všichni znáte, taneční hvězdu, a na tu sem lidi chodí a těší se na ní velmi.
2: Takže i dnes pochopitelně můžete dorazit, protože Aqua Palace Praha rozhodně je teď v tom nejlepším časovém období, kdy ještě pochopitelně můžete dorazit, užít si tady spoustu radovánek a taky ten večerní program, to je jasná věc. Aqua Palace Praha to ale není jenom místo plné zábavy, vy myslíte i na návštěvníky, kteří si chtějí odpočinout.
3: Tak je to přesně tak, jak jsem říkal, my jsme pro rodiny s dětmi, ale jsme i na ty, kteří si chtějí odpočinout, dobít baterky, proto u nás najdete obrovský saunový svět, vlastně největší v České republice, skvělé wellness centrum, když chcete masáž, chcete si zrelaxovat, čili nejen zábava, adrenalin, ale i relax a takový zvolnění a uklidnění po celodenním schonu.
2: Ano, můžete si příjemně nastartovat tělo i mysl tady v Aqua Palace Praha. Zmiňoval jsi relaxaci, tak máte během léta připravené i nějaké speciální wellness aktivity.
3: Tak máme tahitskou masáž, já nechci prozradit přesně podrobnosti, takže všechny lákám sem, aby si tahitskou masáž zažili na vlastní kůži a bylo to pro ně trošku jako překvapení, co od toho mohou očekávat.
2: Ale asi se shodneme na tom, že to bude zážitek.
3: No nepochybně.
2: Velkým lákadlem je taky ten zmiňovaný saunový svět, tak co ten nabízí v létě?
3: Tak saunování rozhodně není jen zimní záležitost. V létě pomáhá organismu lépe ovládat vysoké teploty a podporuje regeneraci. A ta doba, kdy do saunce chodilo v zimě a na podzim, ta je dávno pryč. Naopak je to teď celoroční aktivita, která prostě podporuje zdravý životní styl.
2: Já jsem četl, že v podstatě tady probíhají takové saunové ceremoniály, které mají takový osvěžující účinek, řekněme.
3: Je to přesně tak. A zase všechny lákám sem vám do Aqua Palace Praha, aby si to zažili, co to znamená skutečný saunování. Že to není obyčejná dřevěná sauna, tak jak znáte z filmů, ale je to v podstatě zážitek, je to očista, je to v podstatě něco, kvůli čemu se sem budete určitě vracet.
2: Kam se hrabe Finsko, že?
3: Přesně tak.
2: Do Aquapalace v Praze. Co byste doporučili v rámci Aquapalace Praha těm, kteří chtějí opravdu vypnout a nechat se hýčkat?
3: Tak jak už jsem zmínil, je to naše spa a wellness centrum a tady jsme se bavili před chvílí o tahitské masáži. Mm-hmm. Tak pojďte jí zkusit.
2: Kdyby si měl jednou větou pozvat posluchače na tahitské léto, tak co bys jim vzkázal?
3: Tak já bych jim vzkázal, že nejjednodušší, co můžou udělat, je hodit do batůšku plavky, ručník a vyrazit k nám do Aquapalace Praha. Jsou tady co by dub, nemusí se bát ničeho, nemusí dlouho cestovat, nemusí mít z něčeho strach. Skvěle se nají, skvěle se napí, užijou si zábavu, kterou jsem tady zmiňoval a odjedou domů naprosto odpočatí.
2: Je to tak, my jsme tady dnes celý den, vysílali jsme z Aquapalace Praha v Česlicích, kam vás zveme, kam stále ještě můžete dorazit. A ne, dnes pochopitelně ta letní sezóna začala a jak to vypadá, letos Praze bude opravdu tropická, takže máte to, jak říkal Pavel Kousíček od domova, určitě se tady zastavte. Já ti, Pavle, děkuju, to byl Pavel Vokorka, obchodní a marketingový ředitel Aquapalace Praha, tak díky za rozhovor a pochopitelně přeju úspěšné léto.
3: Michale, děkuju za rozhovor a všem posluchačům přeju taky úspěšné a hlavně bezpečné léto.
2: Pokračuje Summer Party na Hit Radio, máme pro vás ty nejletnější hity.

0: Tohle byl Jason Derulo a tohle je taky vaše Hit Radio City. Tak Praho, teploty maxima, jako víc už to nebude. Jestli jste to zvládli doteď, tak už to zvládnete. No a na zítra vám samozřejmě určitě přeju jako dobrý program, možná nějaký naschlazení. Nebojte se, budu u toho. Zítra, až budete vstávat, tak rozhodně naleďte Hit Radio City, protože společně projdeme i tou nedělí. Akorát tentokrát v dopoledním rytmu mezi 7 a 13. Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí. Mějte se skvěle, nicméně Summer Party u nás pokračuje s těmi největšími hity za posledních 30 let. Dáme si Robina Cooka Comanchero.
1: Jo, jo, veršujeme s Fyzioklinikou.
2: Bolí tě záda, tělo stávkuje.
1: Přijď na masáž, Fyzioklinika tě rozmasíruje. U nás masér ví, kam sáhnout.
2: Tělo zmáčknout, sval protáhnout.
1: Tělo prosí, dopřej mi klid.
2: Fyzioklinika ví, kam s tím máš jít.
1: Bolí to a přemýšlíš o svých svalech. Pomůžeme v masérských rituálech. Včera jsem ve Fyzioklinice byl.
2: A dnes bych zas radostí skotačil.
3: Na webu je snadný kvíz a masáž zdarma dostaneš, když správnou odpověď zaklikneš.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sí, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
9: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
8: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio City.
0: Zlepši si náladu.

0: Zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: about you now.
1: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně vráž u písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně.vráž.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem domo. Trendy přichází, buď u toho. Co je domo, to se počítá.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dobrý plot má.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: I'm Nicki Minaj.
13: Hey, this is John Legend.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Zdržení do 5 minut z Barandáku směrem do centra.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

bude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová cíšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Sport.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio.

Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut. Summer

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Entrar.